Applaus. Radio for you.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applelaus.cz
5: Měli bychom vyrazit.

discover that

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé...
1: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou...
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Aktuálně, prakticky, lidsky a úspěšně si vysílejte. Viva aplaus! Valerie Zavadská.
1: Aplaus.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já!
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: To je moc dobře, že posloucháte Aplaus. Konečně i vám někdo zatleská. Martin Stránský.
1: Aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Rádio aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, kterým se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabinky málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: V něčem je tohle rádio naprosto nepřekonatelný. Totiž já nikoho na světě neznám, kdo by neměl rád Aplaus. Váš Petr Novotný.
1: Aplaus.

Je čas na aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Já mám ráda maminku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Radio Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Pokaždé, když slyším aplaus, je to ten nejkrásnější pocit na světě. Tak se mnou ten pocit sdílejte. Matouš Ruml.
1: Aplaus. Rádio.

0: it's Christmas. They're free.
1: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
2: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabink je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
3: Já.
4: Timothy, už nemáme žádné peníze.
2: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
4: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: Posluchačům Rádia Aplaus přeju, aby měli rádi Aplaus. Já kvůli Aplausu žiju, protože kdyby nebyl Aplaus, tak nebudu na koncertním pódiu. Já se z Aplausu vždycky raduju, tak všem přeju, ať se z jakýhokoliv Aplausu radujou. Teďkom bude Aplaus poslouchat v podstatě každý. Tak to vám přeje Jaroslav Svěcený. Mějte se hezky.
1: Aplaus. Rádio.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: Anglicky.

určitý problémy. Každý má svý problémy. Ale už se to vleče hrozně dlouho. Má svou holku, platinová blondýna s drápkama, celá bílá, průsvitná. Když se jí baru, všichni na ní civí, chlapí posílají dvojky, chodí za ní a chtějí líbat ruce. On jako kdyby tam nebyl, tak jí chodí pro dvojky a oni říkají, no hele, ty jsi celá, víš která, ty jsi celá...

jako tuhle na jedný garden party na kopci ve čtvrtin. Výběhl pro jeden drink za druhým a sám je do sebe házel o závod, aby vydržel všechny ty pohledy, který jeho milou svlíkali. A byl tam hostitel a ten k ním přišel, obrátil se k němu a řekl: no, hele, známe se dlouho, že jo, ale kam na to chodíš? Na tvoje, to je úplná

neví, co má dělat, cítí se starý a špinavý. Asi jí dávala, nedávno jí to řekl, jen se usmála a koukala do nebe. Tak teda tohle pro něj není, radši si dá někde pivo se známým, než aby se tlouk ode zdi ke zdi svý hlavy a snil, že jen on je ten pravý a jediný, koho chce. Marilyn.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Aplaus. Rádio.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Applaus. Thank you.

walking at. Yeah, let me tell you something. I hold on.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Pusťte si rádio Applaus. Mluví v něm i ti, co Applaus v životě neslyšeli. Zdeněk Velíšek.
1: Applaus. Rádio.

Applaus. Radio for you.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já!
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Applaus.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádia Applaus.

0: přiznáme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
4: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
5: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
6: No, já vám něco řeknu, lidi, já jsem v divadle Applaus. Pardon, vidíte, jak se člověk, jak se to, protože jsem v rádiu Applaus a velice se mi tady líbí. Zaprvé tady velmi příjemná společnost, velmi příjemné prostředí a hlavně, já jsem od 18 let zaměstnaný v divadle, takže Applaus. Musím to říct neskromně. Na Applaus jsem zvyklý a cítím se tu jak ryba ve vodě. Tady je Honza Kašpar a zdravím vás všechny diváky rádia Applaus. Honza Kašpar vás zdraví.
5: Applaus. Rádio.

0: Aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav, ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu péc, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
2: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
1: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do Tří králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam. Trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy, a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřeny na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
0: Aplaus tleská!

probuďte se. Je čas na aplaus.

říkali, že už tě neuvidím. A chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí. Ale já nikoho neznám, ani tebe, milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě opustila.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
2: Já.
4: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
4: Měli bychom vyrazit.
5: Applaus. Rádio.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.

0: omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
6: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
7: někdy křik nadřízených
8: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
9: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
10: Bez aplauzu se nedá žít. Josef Zima.
11: Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Rádio Applaus.

solution isn't

Applause. Radio for you.

0: have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabinky málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
0: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
0: Měli bychom vyrazit.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Váží.

0: Aplaus tě může nabít, ale i zabít. Tak bacha na to. Ondřej Ruml.
1: Aplaus. Radio.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jiného, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Já mám ráda mamenku, tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Applaus.

0: správné, je to spravedlivé, je to aplaus. Přeji vám krásný poslech, Klára Samková.
1: Aplaus. Radio.

0: Máme rok 2026 a dneska jsou různá chytrá zařízení, díky kterým si můžete streamovat hudbu. Ať už máte tablet, telefon a nebo třeba chytré hodinky, tak dneska je možné se propojit na reproduktory, co máte doma, pokud mají Bluetooth, případně přes Wi-Fi, pokud jsou chytré, a můžete si takhle pouštět hudbu. A je to super nápad a skvělý vynález, protože už nemusíte se zvedat z gauče nebo třeba z židle a můžete si hezky z pohodlí z druhé místnosti a nebo třeba přes několik místností, pokud máte reproduktory jinde, si přepnout písničky a zapnout, co si chcete. No a v dnešní době taky si můžete koupit chytrou televizi a streamovat si tam třeba filmy, co máte uložené přímo na počítači a nebo právě z mobilu. Podle mě je to strašně užitečný a je skvělý, jak jsme se technologicky posunuli dopředu. No a po příští písničce se dozvíte, jaké technologie máme díky vesmíru.
1: Vesmír.

Někteří lidi si myslí, že cestování do vesmíru je jenom vyhazování peněz, ale pravda je taková, že díky cestě do vesmíru máme spoustu skvělých vynálezů. Například máme paměťovou pěnu díky tomu, že se v 60. letech vyvinula pro zmírnění tlaku pro astronauty při přetížení. No a dneska se už používá normálně v botech na běhání, do matrací, v polštářích a máme také další skvělé vynálezy. Věděli jste například, že fotoaparáty v mobilech jsou právě díky astronautům. Je to právě díky tomu, že se dělala miniaturizace senzorů, právě aby se vešly právě do vesmíru, kde bylo potřeba, aby byly extrémně malé a lehké. Takže až příště si někdy budete něco fotit mobilem, tak si řekněte, je, to mám díky tomu, že se právě dělají cesty do vesmíru. A nebýt toho, tak jak dlouho by asi trvalo, než bychom měli takhle chytré mobily jako dneska. No a po příští písnice se dozvíte něco o DDR a Dance Dance Revolution, co to vlastně je. No a pokud máte písničku na přání, tak se nebojte zavolat na 775 282 154 a můžete

0: nad letištěm. Smutným a nevlídným, jak prázdné hlediště.
1: Kdo jste byl na nějakém festivalu, jako je například Adweek nebo Festival Fantazie, tak jste si možná všimli, že tam byly takzvané dancepady u počítačů nebo u obrazovek. To je vlastně takový čtverec, na kterém máte šipky a lidi pak na nich skáčou a jedou po šipkách. Dneska je to velmi populární, ať už je to originální Dance Dance Revolution, ITGčko, In the Groove a nebo například Pew, což je Pump It Up, který například můžete také zažít v Levels v máji, právě v Praze a také v jiných městech. A je to skvělý způsob, jak si zacvičit. Je 16:19 a posloucháte Rádio Aplaus s Anou Svítilovou. Kde

0: Tak Trump dneska opět odložil útok na Írán. Tak uvidíme, jak to bude s touto situací dále a jak se to bude vyvíjet, protože zatím to vypadá, že bohužel tu bude další situace, jako je Ukrajina a Rusko. Protože sice původně to mělo být jenom prý krátká týdenní nebo dvoutýdenní akce, no a už z toho máme několik měsíců. Takže uvidíme, jestli to zase bude trvat několik let. Podobně jako doteďka není ukončený útok na Ukrajinu Ruskem a pořád pokračuje a válka se dále tam existuje, takže snad se nestane další situace jako Ukrajina v Íránu, protože to by nebylo dobré ani pro světovou ekonomiku a akcie.
1: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
2: Jožine, ty máš to rádio, nemohl bych tam valit nějaký pořad?
1: Nebo náhodou.
3: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
1: Nebo má prostě štěstí.
4: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
1: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus. Rádio.

Někdo si myslí, že videohry jsou jenom pro děti, ale pravda je, že pokud hrajete videohry, tak často je tam například matematika anebo další různé zajímavé skilly, co si musíte rozvíjet. Například, pokud hrajete RPGčka, tak je potřeba, abyste se vyznali v tom bojovém systému a vidět, kam se dát různé skill pointy. Jestli si máte třeba zvýšit útok nebo třeba obranu, případně pokud tam máte nějaké advanced systémy, tak kam dát svoje bodíky. No a pokud třeba hrajete puzzle hry, tak vám to hezky pomáhá rozvíjet šedé mozky buňkové, jak říká Poirot, a vědět, kam třeba zapasovat určitý dílek, anebo třeba si udělat sudoku. Protože jsou hry, kde musíte vyřešit sudoku, abyste se dostali dál. Takže hry zároveň dokáží vám zlepšit vaše schopnosti a během toho si hezky užít. Je 16.27 a posloucháte Rádio Applaus Annou Svítilovou. No a dneska jsem tady už na předposledním praxi, takže pokud chcete ode mě nějakou písničku na přání, tak se nebojte zavolat na 775-282-154. Máte na to teď dnešní hodinku do 6. hodiny a můžete kdykoliv volat nebo psát na studiozavináč radioaplaus.com s dvěma P. Budu se na vás těšit, no a

Tak protože máme květen, tak všude rostou saláty. No a ať už si dáte domácí salát nebo nějaký z obchodu, tak je potřeba dávat si pozor, abyste je měli důkladně omyté. Protože obzvláště pokud jsou z domácí zahrady a vy je umyjete jen tak halabala, tak se vám může stát, že dostanete průjem. V hlíně totiž je hodně různých bakterií a dalších mikrobů a mikroorganismů a může se vám stát, že když si to špatně umyjete, tak budete mít explozivní průjem, no a pak budete litovat, že jste si to neumyli pořádně a stačí jenom každý les pořádně omýt vodou, případně na to použít speciální filtrovací síto, do kterého nalejete vodu a hezky to tím propasujete. No a můžete si říct si o písničku na přání na 775 282 154.

0: Přichází léto a s tím dobré počasí. No a teď je ideální doba právě jít třeba někam na historické bitvy, protože v tomto období se vždycky pořádají všechny historické bitvy. No a například teď v sobotu už bude historická bitva v Kolíně, a nebo třeba středověké slavnosti v Hradčanech v Praze. Takže pokud jste někdy chtěli vidět rytířské klání a stavit se na krásných dobových jarmarcích a trzích a užít si hezkého představení šermu a šermířských dovedností, tak můžete si právě zajít. A podívejte se, kde se například nachází další akce, protože celé léto i celý květen až do září a občas právě ještě v říjnu pokračují různé historické akce. Ať už je to například v září bitva o Bílé hoře, anebo teď právě o víkendu ty středověké slavnosti na Hradčanech a také historická bitva v Kolíně v Hukvaldech. Takže můžete vyrazit a uvidíte skvělou zbroj i další oblečení.
1: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Aircheck Rádia
2: Applaus. Posloucháte Rádio Applaus.

Stává se vám, že často doomscrollujete na telefonu, takže si tam nehrajete, díváte se na Instagram a neděláte nic moc produktivního. Tak dneska je na to hodně dobrý vynález mít apky, které vám pomůžou se soustředit. A tam si právě, ať už je to právě součástí samotného systému telefonu, například má to Xiaomi, má to Samsung, mají to i Apple, tak si tam můžete právě vybrat možnost, Focus Mode se to většinou jmenuje, který vám právě nedovolí, abyste se dívali jinam, než to, co máte dělat. Případně vám vypne aplikaci, že tam vyberete právě, že vás má upozornit na to, že jste už moc dlouho na sociálních sítích a měli byste se věnovat něčemu jinému. A právě nejenom, že to možné je si dát jako upozornění, ale také právě jako takový finální button, že vlastně vám to znemožní si otevřít samotnou tu aplikaci a řekne ne, teď mezi 5. a 7. večerní se nemůžete podívat na Facebook a sami si můžete nastavit, jak to chcete. No a pokud chcete písničku na přání, tak nebojte se napsat na studio@radioaplaus.com.

Tak kromě historických bitev můžete vyrazit v České republice i na další zajímavé akce. Například se opět otevírají dveře v Lichtenštejnském paláci letos, právě tuto sobotu. Takže pokud byste chtěli vyrazit na komentovanou prohlídku, které začínají každých 15 minut, tak můžete vyrazit. Palác bude totiž otevřený v Praze od 10. hodiny ranní do 18. hodiny večerní a můžete se právě podívat do reprezentačních prostor, do protokolárních akcí a konferencí a uvidíte například modrý salonek, salonek Kampa, zlatý sál, hnědý sál, výstavu i zahradní salon. No a samotná prohlídka končí v zahradě. Takže pokud byste chtěli vidět Lichtenštejnský palác, tak máte ideální čas vyrazit, protože už se teď opět otevírají a budou otevřené tuto sobotu. Také se zde nachází další zajímavá místa, takže se mrkněte a vyražte, dokud je krásné počasí a není vedro.

0: Tak máme za 9 minut 5 hodin a za chvíli budou zprávy. Posloucháte Rádio Aplaus Anu Svítilovou a doufám, že si užíváte krásného úterního odpoledne. Máme venku příjemných 20 stupňů, no a doufám, že pokud máte nějakou písničku na přání, tak si určitě nebudete ostýchat a napíšete nám na studio@radioaplaus.com. Také nám můžete kdykoliv volat na 775-282-154.
1: Omlouváme se všem posluchačům,
2: že někdy v tomto vysílání,
1: tedy Airchecku,
3: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
1: Třeba nepříjemný nepoložený hlas,
4: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
5: blábolení, nesmysly
6: a hovorovou češtinu,
7: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
8: někdy křik nadřízených
9: a někdy úplné ticho.
2: Žádný učený z nebe nespadl.
3: A Aircheck je právě ten prostor,
1: ve kterém to trénujeme.
2: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Aplaus Media.

Máte rádi procházky městem a kreslení a nebo jenom jednoho z toho? A ať už máte to rádi nebo ne, tak je ideální čas zkusit urban sketching. Urban sketching je to, že vyrazíte do města v rámci skupiny urban sketching, která je například na Facebooku a na webových stránkách urban sketchingu, no a vydáte se na předem určené místo, kde všichni si ho nakreslí. No a zatímco se ho budou kreslit, tak když bude hotový, tak si všichni vymění, co si nakreslili, podívají se do svých sketchbooků, no a pak se to vyfotí a pak si můžete jít třeba povídat někam do hospody, anebo vyrazit pak opět domů. No a výborně je to v tom, že vás to inspiruje, že víte, co přesně si nakresli, že například tady se setkáváme před kavárnou, nebo teď jdeme na hrad, většinou je to vždycky ale jen na zdarma přístupné lokace, takže nemusíte nic platit a může se kdokoliv přidat zdarma. Stačí najít jenom event na Facebooku nebo na stránkách Urban Sketching plus město, ve kterém se nacházíte.

0: Aplaus je nejen potlesk. Aplaus je i rádio. Nechte si zatleskat během dne. Vaše Kristýna Kloubková.
1: Aplaus. Rádio.
2: Cenový strop paliv v České republice vzroste. Trump odložil útok na Írán. V Praze se srazil autobus s tramvají. Je 5 hodin a posloucháte zprávy s Anou Svítilovou. Maximální ceny pohonných hmot opět vzrostou ve středu. Litr benzínu může stát až 44,71 korun a nafta se může zvednout až na 42,17 korun. Katar, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty požádali Trumpa o odložení útoků na Írán. Ty se měly konat dnes v úterý. Podle prezidenta USA se nyní s prostředkováváním Pakistánu vyjednává s Íránem. Pokud se s nimi nedohodnou, tak USA zahájí rozsáhlý útok na Írán. Dnes v Praze se srazila tramvaj s autobusem. Stalo se to v 9:30 v Záběhlicích. Bylo zraněno 18 lidí, z toho 4 středně zranění a 2 velmi závažně zranění. Podle policie řidič autobusu z neznámých příčin narazil do tramvaje. Stalo se to tím, že vybočil z jízdního pruhu, který je právě na tramvajové cestě. Pražský magistrát zveřejnil finální podobu nového územního plánu. Ten obsahuje všechny připomínky a je dostupný na praha.eu. Zastupitelé města ho budou schvalovat nejspíše do 28. května a nový plán má nahradit stávající z roku 1999. A na letošním mistrovství světa v hokeji přijali české saskové kanceláře přes 711 milionů korun. Doposud se dařilo spíše bookmakerům a sázející překvapila prohra České republiky se Slovinskem. Zatím Kanada je největším favoritem na vítězství a kurz jí klesl na 2:1. A už tu máme počasí. Dnes večer bude většinou oblačno nebo polojasno a na východě Moravy a Slezska přechodně až jasno a v západní polovině Čech kránu bude zataženo. V Čechách také výjimečně zaprší a ojediněle se vytvoří mlhy. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 10 a 6 stupni Celsia a na východě až 4 stupňů Celsia a v horách nad 1000 metrů bude kolem 6 stupňů Celsia. A máme tady nehody, už je tady bohužel nehoda v ulici Legerova v Praze 2. Je tu nehoda před odbočením do ulice Rumunská, kde se srazila 2 osobní vozidla. Nehoda potrvá nejméně do 7:30. Také je tady nehoda na dálnici D1 na 6. kilometru ve směru na Prahu, kde je nehoda a je tam překážka na vozovce, takže je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Jsou tam 2 havarovaná vozidla a potrvá to asi do 6. hodiny večerní. Také si dávejte pozor v Havířově v Karviné, protože je tady nehoda v Mánsově ulici do 6. hodiny a hlavně také je tady nehoda na D1 ve sjezdu na Ostravu na exitu 10 a potrvá do 16:30 minimálně. Je tam právě OA Elektro a dvakrát OE BZ.

V dnešní době jsou opět populární domácí mazlíci, jako například jsou hadi, pavouci nebo třeba varani. Ale pravda je, že i když vám se může zdát, že tyto zvířátka jsou super a fakt jsou cool, protože to jsou, i když ne všichni je mají rádi, tak bohužel, stejně jako u všech mazlíčků, ale obzvláště u těchto exotických, si musíte dávat velmi pozor na to, abyste se o ně správně starali. Oni totiž potřebují mít dostatečně velké terárium nebo prostor, obzvláště například větší zvířata, jako jsou varani, a musí mít ideální podmínky, takže mít správně nastavenou teplotu, všechno, co tam máte, ať už je to písek a čím je to podložené, a hlavním dávat ideálně jídlo, které oni potřebují, a například mít i moučné červy a k tomu další věci, kterýma se vždycky feedujou. Takže si dávejte na to pozor, pokud je chcete, že o to je velmi velká práce a starost.

tak z nějakého nepochopitelného důvodu jsou dneska velmi in kraťasy, které vypadají jako spodní prádlo. Vypadají totiž přesně jako pánské šortky, které se nosí pod kalhotama, jako třeba právě klasické boxerky, a nebo jako plavky. A je to velmi populární u žen, takže například pokud vyrazíte do CNA a dalších českých módních řetězců, nebo spíše řetězců v České republice, protože CNA není český, tak je uvidíte nabízené. No a pro někoho samozřejmě se to hodí a vypadá to krásně, ale podle mě je to strašně vtipné, protože kdykoliv někoho vidím, tak je to ekvivalent, jako kdyby někdo chodil v pyžamu, protože mi to prostě strašně moc připadá jako ty plavky. Jaký máte na to názor? Nebojte se zavolat na 775-282-154 a říct váš názor. Let's go. Saint-Tropez. What you know about that? International.

0: beach, by the sand. Baby girl, I'm the man. What a deal, how you feel? You got sex appeal. And I just want a bit of that, a hit of that. Sit her back, let it up, hair down. Music, background. On and popping, song of rocking. Snoopy Dogg, hoe hopping. Calculated, dominated, isolated, finally made it. Girls, girls are everywhere. I'm a dog, but I'm a player. Hands up.
1: Tak v dnešní době jsou dokonce i discordy na akcie. Tak ať už tradujete s akciemi nebo ne, tak právě můžete jít třeba na Discord nebo na různé jiné sociální sítě, kde lidi mají tajné nebo spíš privátní skupiny, často za určitý poplatek, jako třeba měsíčně, kde vám radí, kam si máte dát peníze. No ale pravda je, že při akcích je to hodně ztrátové, takže dobrý nápad je neinvestovat do akcí, hlavně teď v dnešní době, kdy právě tenhle problém s Íránem a s Blízkým východem, kde Trump pořád hrozí, že bude útočit na ně a tudíž akcie jdou nahoru a dolů. Takže mnoho lidí právě říká, že dobré je investovat do akcí jedině, že buď si je nakoupíte s tím, že budete držet dlouhodobě třeba 10, 20, 30 let a budete jenom čekat, jak jdou nahoru. Ale není dobrý se teď začínat day trading, což znamená, že si je tradujete třeba, že jeden den si je koupíte a pak ten samý den nebo za týden je prodáte, protože dneska se ty ceny pohybují různě a je potřeba to opravdu znát, abyste v tom neztratili peníze, protože co je horší, než ztratit 5 000 a jít prostě je hodit jako do koše, to není dobrý nápad. No a příště se dozvíte také něco například o

0: I v létě je dobrý nápad si brát vitamíny. Například vitamin D3, který je vlastně vitamin, který je způsobován, když lidské tělo střebává sluneční svit, tak produkuje se vitamin D3. A je velmi dobrý právě, abyste se necítili unavení a byli svěží. Jenže problém je, že hodně lidí nechodí ven dost často na to, aby mělo dostatek vitaminu D3. Na to, abyste měli 100% denní dávky, tak je potřeba, abyste šli ven s vyhrnutými rukávy a také šortkami nebo kraťasami a byli tam asi 20 až 30 minut. Jenže hodně lidí tak často není, a obzvláště když venku svítí sluníčko, takže i v létě se doporučuje, abyste si brali vitamin D3 a případně další vitamíny. Ideálně je například krabička se 100 tabletkami z DMka, kde máte hodně různých vitaminů, to doporučují moji přátelé a je to právě skvělý, že si dáte jenom ráno a máte všechny, co potřebujete.
1: Je čas na aplaus.

Když přijde léto, tak občas je důležité si dát i čas pro sebe a hezky se uvolnit. Jeden ze super způsobů, jak se uvolnit, je například tai chi. Tai chi je čínské bojové umění a zároveň i relaxační metoda, kde vlastně se pomalu hýbáte, u toho děláte různé cviky, ať už jsou to výkopy nebo pohyby rukama. No a třeba můžete mít u toho i zbraně, jako je čínské dao, což je vlastně meč, a nebo třeba také vějíř. Je to velmi populární a dokonce v České republice máme velmistryni tohoto sportu, Martinu. Takže Češi slaví úspěchy v tai chi, no a máme 17.25, takže si můžete říct si o písničku na přání na 7 7 5 2 8 2 1 5 4.

sladko. Když se zachraňují velryby, tak platí ve většině zemích pravidlo, že záchranáři se pokusí do 24 až 48 hodin zachránit velrybu. Protože pokud je to déle jak po prvním přílivu, což je právě do těch 48 hodin, tak se velmi snižují šance na úspěšné zachránění velryby a spíše se tím naopak jenom trápí. Takže je zajímavé, že takhle aspoň se snaží zachránit velrybu a netýrat je, a po tomto uběhlém období většinou pak se snaží jim dát eutanázii. Záleží také, co je to za zemi, ale většinou ve většině případech, pokud se do 48 hodin nedaří velryby nebo kosatky zachránit, tak už to většinou nepřežijí, jako se například teď stalo u Švédska. Je 17:28 a posloucháte Rádio Applaus s Anou Svítilovou. The legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Zajímavý je, že dneska už je tady sci-fi. Například ze filmů z 90., 80. či 60. let, jako je třeba Star Trek seriály nebo Star Wars filmy, tak už tady máme umělou inteligenci. Sice není na úrovni umělé inteligence ze sci-fi jako třeba Star Trek, když právě řeknou třeba počítači, naplánuj mi cestu z této planety na jinou a podívej se, jak to bude, protože dneska se to ještě musí dělat manuálně, když třeba letíme na měsíc, ale třeba všechno tam bylo možné, že se zeptají a AIčku jim tam poradilo, všechno našlo v systémech a bylo to opravdové a ne žádné halucinace, jako se stává občas ChatGPT s Gemini, Claudem a ostatníma. A zajímavý je, že kdysi lidi právě se strašně těšili, že to bude, no a teď už to tady je, tak hodně lidí právě tu ChatGPT nemá rádo. Sice hodně z toho jsou opravdické důvody, jako například, že to není dobré pro prostředí a není to pravdivé.
1: Timothy, we don't have any more money.
2: Oh, it's Christmas. They're free.
1: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, God. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
1: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz.
1: Měli bychom vyrazit.
5: Applaus. Radio.

Little fellow, but it'll cure your asthma too. And I said,

0: and you can't help me out, so take your meditations and your preparations and ram it up your snout.
1: I got that crystal ball,
0: he said, and held it to the light. So I snatched it all away from him, and I showed him how to do it right.
2: I wrapped the newspaper around my head so I looked like I was mean. I said some mumble-jumble.
3: Letos v létě bude další akce Advík. Advík je vlastně festival japonské kultury a asijské kultury celkově a můžete tam vidět například různé nové mangy a anime, přednášky, jsou tam také například taneční z K-popu a nebo také anime karaoke, no a jako opět bude právě v červenci. Takže pokud si nechcete ujít Advík a jít se podívat na sraz fanoušků anime, fantasy a kostýmů, tak si můžete už teď koupit lístky. No a pozor, pokud uvidíte někoho v kostýmu, tak dotýkat se jenom s jejich svolením a ideálně se také zeptejte, nech si je budete fotit. Protože ať už mají kostým nebo ne, tak se říká, hlavně důležitý je konzent, neboli mít povolení. Takže ať už prostě mají zajímavý kostým Pikachu nebo něčeho jiného, tak hlavně důležitý si je zeptat, můžu se s vámi vyfotit. Většina lidí bude ráda a pokud ne, tak se stačí podívat jinde. Máme 17.37 a máte poslední půl hodinku si se mnou říct o písničku na přání. Pak tady teda bude po mně ještě Věrka a můžete se zeptat i Věrky na písničku na přání na 775-282-154. Také mi můžete napsat na studiozavináč radioaplaus.com. Budu se na vás těšit.

Slyšeli jste někdy o hobby horsingu? Teď je velmi populární sport, kdy máte koňskou hlavu, umělou samozřejmě, která je právě na tyči. Tyč si dáte mezi nohama a pokud znáte Fanfarpál z Harry Pottera, tak běháte na této tyči s koňskou hlavou a snažíte se imitovat, že jste vlastně kůň. Takže nohama děláte různé právě speciální pohyby a lidi skáču právě i skok vysoký. A je to velmi populární mezi mladými a mnoho starších lidí si myslí, že je to velmi vtipné a není to vlastně opravdický sport a někteří to také parodovali tím, že si vzali vlastně maketu motorky a pak běhali s motorkou bez kol a říkali, no tak je to jako hobby horsing, akorát máme teď hobby riding. A někteří lidi pak z toho udělali opravdický sport. Takže pokud chcete na falešní koni nebo falešní motorky, tak dneska můžete také a je to i v České republice. Máme 17.42 a posloucháte Rádio Applaus Annou Svítilovou. No a máte poslední čtvrt hodinku si říct si o písničku na přání na 775 282 154.

0: Máte raději klasické zahrady nebo třeba japonské zahrady? Dneska totiž je populární nemít jenom klasickou zahradu s sídlem, ale třeba zahradu, kde rostou kytky a různé divoké květiny, aby se mohly nakrmit včely a měly z čeho si dělat med. A také další zvířata, ať už třeba jsou to hmyz, jako například vosy, anebo další, tak vlastně je dneska populární mít proto ne klasickou zahrádku, ale zahrádku s přírodou. A nebo třeba japonské zahrádky, kde naopak máte toho strašně málo a máte třeba jenom písek a tam je udělaný speciální vzor a díváte se na tento vzor, abyste meditovali. Takže buď můžete mít kombinaci divoké zahrady a japonské, nebo cokoliv dalšího, co vás napadne. Stačí jenom mít tu zahradu, což v dnešní době ne každý má. Máme 17:45 a posloucháte Rádio Aplaus s Annou Svítilovou a příště se dozvíte něco o umění pod příští písničce.
1: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Aplaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádio Aplaus.

Máme 17.47 a posloucháte rádio Aplaus s Anou Svítilovou. No a pokud máte nějakou písničku na přání a nebo se vám nelíbí, co hrajeme, tak nebojte se, můžete si i vyříct o písničku na přání na 775-282-154 a my ji vám moc rádi pustíme. No a protože máme krásné protože máme krásný den, kdy slaví Ivové svátek, tak přiju všechno nejlepší všem Ivům. Máme krásný úterní podvečer a máme venku krásně a 20 stupňů.

dnešní době může být kdokoliv umělcem, protože díky tomu, že je mnohem dostupnější se naučit kreslit díky různým online kurzům a také díky faktu, že dneska jsou i různé digitální programy jako Clip Paint Studio, Krita, Medibank a další, nebo Infinite Painter X, tak dneska je hodně přístupné dělat umění a stačí vám k tomu jenom buď tablet, mobilní telefon, případně si koupit třeba do tisícovky nebo za 500 korun takový kreslící drawing pad a případně nebo si můžete doma prostě koupit třeba kvaš, akryl a kreslit podle instrukcí. Je to velmi populární a i vy můžete dávat svoje výtvory třeba na Instagram, ale hlavní je, abyste potěšili sami sebe a aby vás to bavilo. Takže pokud vás někde lákalo, tak šup do toho, máte dneska ideální příležitost začíst, obzvláště když jsou různé challenge, jako třeba 30 dnů, kdy kreslíte třeba 5 minut denně něco. Máme 17.51 a já za 9 minut končím, takže máte poslední šanci si říct si o písničku na přání na 775-282-154. Takže můžete teď volat dalších 9 minut a já se budu na vás těšit.

V dnešní době je otázka, jestli je důležitější mít práci, co vás baví, a nebo si vydělávat peníze. Protože ne vždycky to jde úplně skloubit a mít hodně peněz a zároveň dělat to, co vás baví. Někdy to ale možné je, takže ideální je, ať už máte teď práci, která vás baví tolik, nebo chcete vydělávat víc, tak snažit se získávat zkušenosti tak, abyste se mohli pak zaměstnat tam, kde by vás to nejvíce bavilo. Sice pravda je, že u některých oborů ale lidé pak zjistili, že je to nakonec tolik nebaví. Třeba umělci, co rádi kreslí, tak poté, co si udělali školu a byli zaměstnaní jako třeba animátoři někde, tak byli z toho tak vyšťavení, že říkali, no já bych raději zůstal hobby kreslířem. Tak záleží, jak se člověk cítí. Máme 17.56 a posloucháte Rádio Applaus s Annou Svítilovou.

Tak máme 17.58 a dneska jste poslouchali vysílání s Annou Svítilovou. No a doufám, že se vám to líbilo a příští týden budu opět takhle vysílat v úterý odpoledne mezi 16:00 a 18:00. Přeji vám krásný úterní večer a hezky si užijte zbytek týdne.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
0: tedy Airchecku,
2: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
0: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
3: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
4: blábolení, nesmysly
5: a hovorovou češtinu,
0: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
6: někdy křik nadřízených
0: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
2: A Aircheck je právě ten prostor,
0: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
7: Slyšet aplaus je vždycky příjemný. Pro herce, pro zpěváky, pro muzikanty, snad i pro vás. Váš Filip Švarc.
1: Aplaus. Radio.

tatínka, Varunku, Ducha Suvázka, ale nejvíc mám ráda Rádio Aplaus. Vezmu.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Okay. Thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applepelaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
3: Aplaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, kterým se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Rádia Applaus.

0: Omlouváme se všem posluchačům,
1: že někdy v tomto vysílání,
2: tedy Airchecku,
3: uslyšíte něco, co byste v rádiu slyšet neměli.
2: Třeba nepříjemný, nepoložený hlas,
4: skřehotání, záseky, špatnou výslovnost,
5: blábolení, nesmysly
6: a hovorovou češtinu,
7: nepovedený vstup, nekompletní zprávy nebo naopak zprávy trvající 15 minut,
8: někdy křik nadřízený
9: a někdy úplné ticho.
1: Žádný učený z nebe nespadl.
3: A Aircheck je právě ten prostor,
2: ve kterém to trénujeme.
1: Posloucháte Aircheck, rozhlasovou laboratoř studentů oboru rozhlasový a televizní moderátor školy Applaus Media.
10: Chceš-li se zasmát, zatleskat, něčemu se naučit, pust si rádio Applaus, jako já, Jirka Babica.
1: Applaus. Komentář rádia Applaus. Applaus.
11: Applaus. Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint do pokutu.
1: Komentář rádia Applaus. Applaus. Applaus.

What is that?

buďte se. Je čas na aplaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: aplaus tleská.
1: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Aplaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
2: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav, ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
1: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
2: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu pec, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
1: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
2: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
1: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
2: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
1: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do 3 králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam, trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřeny na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 17:30 do 19:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
0: Aplaus tleská!

vám něco řeknu, lidi. Já jsem v divadle Applaus. A pardon, vidíte, jak se člověk, jak se to, protože jsem v rádiu Applaus. A velice se mi tady líbí. Zaprvé tady velmi příjemná společnost, velmi příjemné prostředí a hlavně, já jsem od 18 let zaměstnaný v divadle. Takže Applaus, musím to říct neskromně. Na Applaus jsem zvyklý a cítím se tu jak ryba ve vodě. Tady je Honza Kašpar a zdravím vás všechny diváky rádia Applaus. Honza Kašpar vás zdraví. Applaus.

Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Radio for you.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas! They're free!
2: Thank you, Mr. Jeepers. Oh, thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applehouse.cz
5: Měli bychom vyrazit.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin.
1: Aircheck Rádia Applaus. Posloucháte Rádio Applaus.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař. Nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
3: Probuďte se.
0: Je čas na aplaus.

0: Tleskejte prosím, protože přichází Rádio Aplaus a já mu tleskám s vámi, váš Jiří Žák.
1: Aplaus. Rádio.

0: don't have any more money.
1: Oh, it's Christmas. They're free.
2: Thank you, Mr. Jeepers.
1: Oh,
0: thanks for all your help.
3: Nerozumíte? To je tím, že dětí na dabing je málo a navíc stále odrůstají. Tak jestli máte doma šikovné dítě, kterému je 7 a víc a umí dobře číst a chce si hrát, tak rychle k nám.
4: Já.
5: Timothy, už nemáme žádné peníze.
3: Teď už je to lepší, co? Kurzy dabingu pro děti. www.applaus.cz.
5: Měli bychom vyrazit.
6: Jsem cool. Jsem in. Jsem funky. Chceš být taky? Tak poslouchej Radio Applaus. A budeš cool. A budeš in. A budeš funky. Radek Gypsy Banga.
7: Applaus.
8: Applaus tleská.
9: Nejste si jistí, jaký zvuk jste právě slyšeli? Je to zvuk vytrvalosti a nezměrné trpělivosti. Zvuk hrnčířského kruhu. A já, Věra Klimšová, vás vítám u dalšího dílu Applaus tleská. V tomto dílu tleskám Anetě Jungerové, ženě mnoha talentů. Aneta bývala fotografka psů a specialistka na to, jakými aktivitami obohatit život našich psích přátel. Před rokem ale usedla za hrnčířský kruh a vytvořila značku keramiky Ritua Keramics.
10: Mě už to focení přestávalo bavit delší dobu. A už jsem byla taková, nechci říct úplně vyhořelá, protože slovo vyhořelá je jako vážný stav, ale měla jsem k tomu kousek, že už opravdu se mi nechtělo jezdit fotit. Bylo to pro mě spíš povinnost než radost.
9: Říká Aneta. A protože si Aneta jde za tím, co jí v životě přináší radost, moc jí nebaví stereotyp a zároveň před rokem čekala druhé dítě, se kterým chtěla být doma, vybrala si keramiku, kterou může tvořit z domova a může si jí zvelebit domov. Aneta pokračuje.
10: První myšlence jsem si říkala, to přece nejde, teď to jako je řemeslo, to je náročný, potřebuješ k tomu pec, potřebuješ se naučit spoustu věcí, je to jako dovednost. No ale to bych nebyla já, abych si nenašla nějaký kurz a nešla se podívat, jak to chodí. A po první lekci jsem se do toho tak zamilovala, že jsem už věděla, že to je moje cesta.
9: Cesta to byla, jak sama Aneta přiznává, náročná.
10: Pro mě bylo nejtěžší na výrobě keramiky překonat tu počáteční frustraci z toho, že mi to nejde, protože mi to opravdu nešlo. Já jsem chodila z té dílny totálně vyčerpaná a demotivovaná, že nejsem schopná vytočit ani jeden kalíšek, protože pro mě to bylo velice náročné. Já nejsem úplně manuálně zručný člověk, takže já jsem si to opravdu vydřela.
9: O to víc je Aneta inspirací pro každého, kdo říká, že něco nejde, protože pokud opravdu po něčem toužíte a pustíte se do toho s trpělivostí a láskou, výsledky se časem dostaví. Aneta začala svou keramiku Ritua Keramics nabízet nejdříve po půl roce známým. Nyní už na svém e-shopu nabízí krásné kalíšky, které si můžete pořídit i vy. Na závěr má Aneta vzkaz pro všechny, kteří mají touhu pustit se do něčeho, co je láká, ale zároveň se obávají, že nejsou dost.
10: Já si myslím, že ten strach není náš, protože nám často od malinka říkali, že bychom si měli vybrat jednu jedinou věc a tý se držet, ale já si myslím, že to je úplný nesmysl, že člověk by toho měl vyzkoušet v životě co nejvíc. Protože pak je ten život pestrej.
9: Já věřím, že o značce Ritua Keramics ještě uslyšíme a Anetě přeji mnoho spokojených zákazníků, kteří si vychutnají svou kávu v pestré keramice, pocházející z trpělivých a vytrvalých Anetiných rukou. A nyní už se podíváme na akce tohoto týdne. Kdybych měla v pondělí 1. prosince cestu do Pardubického kraje, určitě bych se večer podívala do Chotovic u Litomyšle. Nachází se zde pohádkově ozářený dům pana Václava Tronce. Ten se svou vánoční výzdobou zapsal i do Guinnessovy knihy rekordů. Najdete výhradně pravý ráz českých Vánoc s Ježíškem, který nenarušuje žádný Santa Claus ani jiné zahraniční prvky. Osvětlení je všude, na domech i oknech, na altánku, jesličkách, žebřiňáku, pluhu, vozíku taženém koníky, na saních s kupou dárků, starých neckách, stromech i na zahradě. Osvětlení je možné pozorovat od 16.30 a to až do 3 králů. V úterý 2. prosince bych vyrazila do Litoměřic. Nachází se zde totiž stromek splněných přání. Na stromku splněných přání v informačním centru najdete přáníčka dětí z dětského domova v Litoměřicích. Stačí si jedno vybrat, dárek koupit a přinést ho zpět. Slavnostní rozbalování dárku bude probíhat 16. prosince od 16 hodin. Ve středu 3. prosince bychom se mohli potkat na vánočních trzích na Kampě. Každý chodí na Staromák, ale co takhle dát si svařák právě na Kampě? Uvidíme se tam. Trhy se tam konají od 3. prosince do 4. ledna. 4. prosince, kdy slaví svátek svatá Barbora, patronka všech horníků, připadá na čtvrtek. Já určitě půjdu na procházku a budu hledat nějakou tu třešeň. Uříznu pár větviček a budu čekat, zda mi Barborky na Štědrý den vykvetou. Půjdete také? V pátek 5. prosince budou chodit po domech Mikuláš s čertem a andělem a v Havlíčkově Brodě se koná přímo jejich sled. Akce se koná od 16 do 18 hodin. Kdybych to měla blíže, určitě bych se tam v pátek vypravila. V sobotu 6. prosince vás zvu do Prahy, a to na adventní plavbu po Vltavě. Adventní plavby představují ideální příležitost pro setkání s rodinou, přáteli nebo kolegy a vychutnání si předvánoční atmosféry na svátečně vyzdobených parnících a lodích. Lodě jsou vyhřáté, takže ze zimy nemusíte mít obavy. Rezervace najdete u Prague Boats. Neděle 7. prosince bude bronzová. Je to tedy vhodný čas na nákup dárků, kdy i v neděli je otevřená většina obchodů. Mě láká navštívit vánoční hrnčířské trhy, které budou v neděli otevřeny na pražském výstavišti. A protože blížící se Vánoce jsou také časem pohádek, v pondělí 8. prosince vás nalákám na kurz historických tanců do Prahy pod Vyšehrad. Ty zde probíhají od 6:30 do 7:30 večer. Teď už vám přeji krásný a kouzelný advent. Loučí se s vámi Věra Klimšová a tleskací štafetu tímto na další týden předává Aně Svítilové.
8: Aplaus tleská.
4: There ain't nothing I ever do.

0: Každý moderátor nějak začíná. Buď přes známé.
1: Jožine, ty máš to rádio. Nemohl bych tam valit nějaký pořad?
0: Nebo náhodou.
2: Ježišmarja, to je omyl. Já volám někoho jinýho, ale to je jedno, když vás mám na drátě. Vypadl nám zprávař, nechcete přijít?
0: Nebo má prostě štěstí.
3: Slečno, máte neuvěřitelně krásný hlas. Nechcete si někdy večer zamoderovat v mém rádiu?
0: A nebo ze školy aplaus. Přihlášky do pomaturitního oboru televizní a rozhlasový moderátor můžete posílat právě teď. Stačí otevřít si stránky www.aplaus.cz. Obor je akreditován ministerstvem školství.
4: Aplaus.

0: Každý všední den od 16 do 20 hodin poslouchejte Aircheck Rádia Applaus. V jeho rámci potom poslouchejte i téma Airchecku, ve kterém se zabýváme aktuálním společenským, politickým nebo kulturním děním u nás a nebo ve světě. Poslouchejte od pondělí do pátku od 16 do 20 hodin. Aircheck Rádia
1: Applaus. Posloucháte Rádio Applaus.
2: Komentář Rádia Applaus. Applaus.
3: Applaus. Tak pozor, řidiči, protože Česko se zase jednou rozhodlo, že největší sportovní disciplína není hokej, ale držení rychlosti. Přichází speed maraton, což zní jako něco mezi extrémním během a dietním plánem, ale ve skutečnosti je to moment, kdy policie vytáhne radary na víc než tisícovce míst po republice a řekne: dneska to nebude na pohodu. A teď ta krásná věc. Lokace navrhují i sami lidé, takže to je takové to české, já si na sebe zavolám kontrolu a pak se divím, že přišla. Genialita v praxi. A řidiči? Ti se dělí na dvě skupiny. První, já jezdím bezpečně, i když trochu rychleji. Druhá, mám aplikaci, co mi řekne, kde přesně nemám jet bezpečně. Každopádně, pokud zítra uvidíte někoho jet 49 na 50, nelékejte se. To není opatrnost, to je člověk, který nechce dostat pokutu. A nebo taky já, dodržující rychlost akce, ne akce. A policie vzkazuje, radary budou všude, což je jediný den v roce, když si všichni řidiči najednou říkají, možná ta rychlostní limitace fakt nebyla jen doporučení. Tak šťastnou jízdu a hlavně s lehkou nohou, ať ten speed maraton není spíš sprint do pokutu.
2: Komentář Rádia Applaus. Applaus. Applaus.